přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit,

se německy říct, že voda teplá je. A co pána si právě dělá, Bobčan Markštatu, jede v Trabantu. Učí se německy říct, že voda teplá je. A co pána si právě dělá, Bobčan Markštatu.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky ani parfém.

pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky nečni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

tak ten stres je pryč a nikdo zde už šel ven a na pořád. Že prý lepší už to nebude, odešel a slunce

Deixa nas beiras do Ardazi. U táty doma je místa dost, tak snad tě stihne ochrání. Tak to přejdi, lidé žádlí všude, na tváři úsměv, sykot je prozradí.

ve vězení hnít, ukradni všechno a můžeš krále být. Už je to lásko jenom jeden krok, jenom krok do té země blažený.

nás doma už se nepočítá ani do pěti. Raz, dva, tři. První, druhá, třetí a hned facka přiletí. Když to slyší sused, slzy kanů dojetím. Enem křapnu dveře, hned uhybám koštěti.

robote se baby ptajú, synku, co je ti? Ezi, nechybí ti kusek lásky obědí. V noci v ložu slyším, enem jatra tvrdne ti, do ně může ten aj z kufry poletí.

Každý mlyny melu, každý soudce řekne ti, ten náš tomu dodal, ještě že jste bez dětí. Domácího násilí já se stál obětí, teď tě čeká milý zlatý, svobody odnětí.

Zastavte se na vteřinu, hej, haló, pane. Nechci vás hned pod peřinu, hej, haló, pane. Mám pro vás fůru prima věcí, hej, haló, pane. Tak zastavte.

Ježek se proboural z klece ven. Jarka Metelka s hojerem mají SE očko na šíbli a červenáček bíbli. Rychlonožka prej dopuje, kde vlastně hranice stropuje. Všechny ty vznešené ideje

průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští trapé.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí vydávám. Stín eskimáckých kajaků, když navrací se z lovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tigrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výsledků.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošití.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

spirálky, poštovní houby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí.

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, peček imunity rozlobit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš brány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fávory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Voda v moři hudby. Radio

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Je pěkný ráno, na Špilberk slunce svítí, Babinský zase utek z kazemat. Nechte ho běžet, jednou ho stejně chytí, je za minutu 9 a já mám hlad. Je pěkný ráno, v průchodě na radnici probudil se ze sna pověšený Blas. Překous řetězy, vydal se na ulici, celé Brno je čí, drak je tu zas. Vím, že touto písní možná rozladím ty, co chtějí, aby byly písně tím, co za nás řeší starosti denní rup. Je tato píseň reality kup, testy noviny, když vám to vadí schrup. Mějte si v sále, pro vás ta píseň není. Draku taky, běh mě kručí, přiše na ostrůvku tramvaje. Přikrade se, k cestujícím tiše vezme to hned od kraje. Brňáci mají urostlá chudná děla, drak to může potvrdit. Na Špilberku rezivěji děla, po staletích se za draka bojí lid. Vím, že touto písní možná rozladím ty, co chtějí, aby byly písně tím, co za nás řeší starosti denní rup.

že patřím do starého železa, že už mi šroubky nejty reziví. Já se tý holce vlastně nedivím. Jsem starý vysloužilý partizán, pudink, co byl už z misky vylízán. Příslušník dávno vyhynulé rasy, jo, kde jsou ty

přání. Melou stál 7 a třešně 3, Slováci byli naši rodní bratři. Kdo tě chtěl urazit, řekl, ty seš Vasil, jo, kde jsou ty časy? Hráli jsme nebezpečnou muziku a holky byly svolné ke styku. A ten, kdo nechyt jednu pendrekem, ten nebyl právoplatným člověkem. Pod heslem spějeme ke šťastným zítřkům, jsme rozkládali rodnou zemi zničku. My příslušníci disidentské klasy, jo, kde jsou ty časy? Vaškovi do vězení v Heřmanicích jsme tajně posílali smaženici a mezi vajíčkama byly skryty pilníky, ba i libry prohibity. Jezeďák staral se jen o dobytek, jistý byl sociální výdobytek. Po lukách zněly šťastné dětské hlasy, jo, kde jsou ty časy? Písně jsme pašovali pod košilí, náměstím velel soudruh Džugašvili. Ruskému medvědovi línala srst, jestřábům z Ameriky podbíral prst. Dostat se zastřeženou železnou zeď, to bylo dobrodružství, ne jako teď. Teď mají všichni kolem svoje pasy, jo, kde jsou ty časy? Svetr se po vyprání krásně srážel, prezident na hradě moc nepřekážel. Na polích mohl si

0: A všude znělo to, že pravda vítězí. Dnes už to není to, co bývalo. Všecko se jaksi blbě splantalo. Jediné, co mi zbývá zpívat asi, jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, oho. Jo, kde jsou ty časy, jo, kde jsou ty časy, staré dobré časy, oho.
1: Čerstvý vítr, plachet, Radio Folk.

řekla, že když ho ten kluk střelil do břicha, on aby ji ochránil, styčil se a před ní si stoul. Řekl jen, miluji tě. A obrátil oči v slovu.

Kousek mne, chtěl si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

Ten arabský kluk prý střílel, jako by tančil, a usmíval se, jako by si plnil sen. A ona klečela v manželově krvi, kluka pak střelili do hlavy, a ona stále nechápavě držela mužovu ruku jen.

0: krátce po páté.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

znáš víc a víc toho bude za měsíc a všecko je to jako nic, jak nic, jak nic, jak nic, jak nic, jak nic, jak nic. Dřív znal si málo, teď znáš víc a víc toho bude za měsíc a všecko je to.

se dá a staň se osudem. Tak proč se máme trápit a proč si máme přidělávat vrásky, nech vít vlky na měsíc, vždyť zítra bude o den víc a ty si řekl.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pochozí, s kytarou v ruce si šlapence

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: přes oheň skoč. Je svatojánská noc, miluj, nemiluj, nedej se hloupě, proč?
1: Jdou čarodějky krajem a kolem tančí vítr, vzduch průzračný a čistý, všechno je na dosah. A jedna jako druhá má pod srdcem mé dítě.

podívám, až v žaludku mě zamrazí, i když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se sobou směje. Tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný.

ruku. Pro tě dobrý, já len hledám, kdo by mi pěkně zaspěval. A nebojte se, pak půjdu zas dál. Za posledním nádržím je nekonečno polních cest.

0: na duši, než se po ní rozleje křik, co všechno přehluší.
1: Češi peši do Prahy,
0: slunce v tvářích má svůj stín,
1: hajlujúce pravice
0: a krojované moře vin. Čerti vzali 15 let, prosté je peklo, prostý lid, jdou noty hrůzou zkamenět, anebo přes prach vykročit.

zachytnout. Prý je to o tom, jak si srovnat priority. Prý je to o tom, jak se nadechnout. To nebe čáry dělí na poloviny a všechny poloviční řeči jsou laciny. To, co chtěla jsem, už mi nestačí a to, co vnímám, je už jinačí. Tak si sbírám stránky svých dnů a hubnu rychlostí myšlenka za hodinu a břiše hryže mi.

0: Šustění. Makovic. Zrnek je na tisíce. Světla jen polovic. Neuvidím tě nikdy víc.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

Hej, až celý svět sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov sto barevných slov.

marně odvahu sbírám, jak nahlas je říct můj havraní strach.

a venku se setmělo a nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc, doma je nás se svít.

сколько играет? Мы бачку.

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná chlét na žilách hrát. Poletí půlnoc nastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: Ty nechat ránu otevřenou. Co nejdíl sypat do ní sůl.
1: Já už to přesolem nejím.
0: Já z tvého smutku rozkvétám. Chci nechat ránu otevřenou.

0: tě na prst navléká. Drogou se stát, ukázat záda, yeah. Já z tvého smutku rozkvétám.
1: Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah.
0: Jeden.

0: Čerstvý vítr Plachet. Rádio Folk.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný stroj.

se příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, Příhoda ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně obáčí. Hajt si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda ten klidně opáčí, Příhoda zlomíme si vás, Příhoda ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždětí lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda ten klidně opáčí, Příhoda dokud naživu, Příhoda ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce, kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky Přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda ta se umí ozvat, Příroda a její hlas. Příroda ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde.

že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: přihodilo, je to v jejím obličeji znát.
1: Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil.
0: Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?
1: Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít.
0: Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta před

nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. Pět měl odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy

ztrátil. K slunci nedosáhl, na zádech má křídla.

Tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní

Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, vždyť to znáš. Stíráš slzy, v depu stojíš a tiše mu zamáváš. Pojedou.

zpěváci jeho jméno a tribuny stávají. Tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

i po letech je tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako cíl tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

0: tym kraju.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: dál zadny, jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: S křikem se ženou k pláži, konečně smí se, co se nemá. Vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou to řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

Sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno. Rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká. Jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

kočky umíme jako loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Přišla ke mně tehdy v noci zahalená stínem moje Agnes. Malý čistý slunce bylo studený a zhaslý moje Agnes. Hoď na sebe rychle kabát a pojď honem se mnou moje Agnes. Táhla mě tím starým tunelem až někam dolů k lesu moje Agnes.
3: Tam stáli tři chlapi s bílou skvrnou na čele,

nechci mluvit o svým konci, byly toho plný ulice i zprávy. Moje vláda. Zločinec, hrdina, bestie, krysař a všechny ty jejich blbý keci. Moje Agnes. Drž mě teď za ruku, ať cítím, jak se mi zas otevírají oči. Moje Agnes. Ta skvrna mizí a můj starý život hlídá celá číslo 30.

Goška už zdrhla, asi není dost zvrhla. Luna Park svítí na osamění. Zavoní káva,

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

9:25. Mě opustilo štěstí, ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9:25, jako bych dostal pět.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

že se naše cesty skříží. Už jenom kousek noci zbývá.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Bylo to jak výbuch, jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílali. Jak když pustí štygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podívali by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x30W, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, a škoda každé rány.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

Cítím bolest v kostech, vždy když leje, máme po radostech, lásko zleje. Umíraj mi buňky, to jsem dopad, nemůžu pít truňky, kurník

a 30. To je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

usnu na boku, tak děsně chrápu. Penze je daleko, mládí v čudu, plápolá moje svíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je

hrála, královna Mapsi se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

Šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

Učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si cizího,

stříhali dohola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa.

pár vět. Za málo chvíli máš tu odpověď, pojďte si povídat beze slov.

0: Harriet announced.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.
2: Jakoby všechno kolem mělo hlubší význam. I tváře z plakátů, i ptáci nad vodou. Zpoždění vlaku, i ta tíseň, po níž přiznám.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky z motky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna v síni.

spoza stolu pohlédnul skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Po první jste vytahnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytahl pozdě, k vaší velký smůle.

Do divných polohách si kompasy očí míří na sever, kde plují veleryby mezi příborníky, mezi talíři. Na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře až dotančí, dotančí až zemře v náruči dámy, ne, nepodobné a oblečené.

večer, na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře, až dotančí.

Zdivočel rorýsek, když viděl pivoňku, jak zvolna ke zvonku okvětí sklání. Zdivočel chudáček, třás se mu zobáček, líbila se mu a tak žárlil na ní. Daleko, daleko, daleko v cizině. Autobus vez hocha se snědou pletí. V tu samou hodinu řidič vjel na minu. Chlapec i rorýsek povětřím letí.

v hlubinách vesmíru, kde větry nevanou, tam slzy nekanou, nechodí průvod. Pohroužen do duše věřím, nic netuše, že to, co teď tady, tam má svůj důvod.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nechce se mi zpívat něco o dívce ze čtvrté řady. Co se na mě zazubí a já zpívám jen pro ní. Když vím, že se vždycky najde podivín s ohebnými zády. Někdo, kdo by radši slyšel, jak mi hranu zvoní. Nechce se mi zpívat něco o stichlém opuštěném sále. O rozdané naději a o radosti, která na mě nezbyla. O chvílích, kdy nechci nebo neumím spokojit se s málem. Chci teď zpívat o obludě, která se mi zjevila.

Nechce se mi zpívat něco o smutku v hotelovém pokoji. O recepční, co mi dává klíče s vlhlou dlaní. O úsměvu, se kterým si připadá jako měsíc na hnoj. Když o recepční, co mi dává klíče s vlhlou dlaní. O úsměvu, se kterým si připadá.

0: Na výběr či daní, prosím, dejte si laskavě pozor. Vypadají nevinně a úsměv jim na tváři svítí. Stačí ale na chviličku zapomenout, že tu mají dozor. A zejtra zbyde po vás jenom pověst a uschlý kvítí. A příští týden zbyde po vás pověst a uschlý kvítí. A za rok zbyde po vás jenom pověst.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Chtěl bych zpívat o tmavejch brejných a světlý limuzíně, co se šine vaší ulicí.

kravata s těžkou jehlicí. Přidat ještě trochu deště a vzdálený zvuk sanitky, ta vetež možná vydala by na obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmínkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas má strach a hrůz. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu a názorech, co léty neblednou.

Proč je to jednodušší, když jsou hluché obě uši? Někdo jen to, co chce, slyší, nejvíc slyší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší, však ti tiší. Hluchavka má hluchá ucha, baste někdy ucho, kuchá ucho, kuchá ucho, kuchá ucho. Zacpaný špunt v jednom uchu, zjasní věm ve vnitřním sluchu, ej chuchu, ej chuchuchu. Místo hudby jenom ruchy, to pak, abys nebyl hluchý. Kdo neslyší ani vzdechy, ach, ach. Kdo neslyší ani vzdechy, tomu nepomůžou odposlechy, ach, ach. Někteří však jasně tuší, že je ještě jednodušší. Než poslouchat zvuky uchem, to je radši vnímat břuchem. A pokud jsme celý hluší, poslouchejme ticho v duši. Poslouchejme ticho v duši. Poslouchejme ticho.

tak nějak svědí. Po jehle v pych, oděrka v srdci, citlivý místa, musíš to střebat.

V tvých očích je touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá, prýs je před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

Někdy probouzím se nad ránem, kdy už zpívají kosy a ještě houkají slovy. Slyším svý blízký na druhém břehu, cítím plachost, klid a něhu antilopy bílý. Někdy probouzím se nad ránem, kdy se propojují světy a my se z divokých šelem bez úsilí proměňujem tiše navzdory své píše v antilopy bílý, v antilopy bílý, v antilopy bílý. Proměňujeme se tiše v antilopy bílý, v antilopy bílý, v antilopy bílý. Proměňujeme se tiše

probouzím se nad ránem, kdy se oknem vrací stoulek, jak starý lovec, co každý den znovu.

Jaká je spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každý chlap a ženský vařili a valili prsty, to když se někdo do ruky sek,

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

krácí dležavý perspektívy. Bláznivá kráso, Vincent je ju rodilý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

keši. Zkusím tě utrenout, pak vypít klečeši. Kdo si pro mě říkal, si vějíř, a já horký vzduch.

0: Kdo si pro mě říkal?
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Chci si jackpot z čela a vsadím do rulety. Nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky led.

Teď hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hudba hory přenáší.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Bazilejské před Šantánem modrý svět, je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám, jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech, sochám všech svatých na mostech.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám, ostatně jako vždycky.

svět je parket plný siluet a tak hned tančit tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty a vedle bosí nahatý je naše nová.

když hltáš, nemůžeš být syt. Zkus všechno zapalit a jít na ten zvláštní.

když před hodinou začalo léto, od rána sněží stopolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou.

zní kyvadlo v hodinách. Jsem zrážito ráno před sklizní ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivám.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

režimní krkavci včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně, tak ať si vyléčí to svoje svědomí, morálka jich, to není nic pro mě.

na krk mi věšeli tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny,

kravci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. Ho, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval svýmámě do očí, kdybych jim řekl to, co

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný je S. byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odbyká v táboru nucených prací v prostoru Jáchymov a Příbram.

Zkoušel jsem vše, i šuškavé víno, chyběl kousek a byla jen má. Do všech koutů křičelo jsem, Martino, ty smlčel.

Vrásky jsou brázdy na polích. A ten muž s nimi zápolí.

když bojíme se stáří nenávratna. Až po nás zhasne.

s pokorou. Dva stíny unavených dam. A já jen vykřičím.

živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
5: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: co mohl říct, to mám pořád slyšet jen dvě malý baby. Jedný trnu, co pak budu dělat, až ty holky začnou křičet a podobně zkusí svoje rejny.
1: Proč zapíš se a nadáváš, to nestojí za řeč, my nechcem přece nic, jenom být baby.
0: A máte aspoň ponětí, co dneska stojí to, abych nekupoval jenom svoje.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

chystal se dál, proč pak se vrace? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasl oheň zle.

neskouřil jako ranní čaj a slunce nechtělo se vstát. Počasí, jak by nebyl máj, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl pír a netopír, jen smutek, že už musím domů. Bylo to prostý a jako první

Jsi ďábel, co mě hladí, jsi třetí strana mince, máš tváře po mamince, jsi nebezpečná. Přiznávám, že za to stojíš.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

se tady vzal? A co tu vlastně hledám? Kdo do vlaku mě dal? A kdo do tmy řídí? Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával? A těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců je jediný.

písní umíš, tolikrát si člověkem. Rádio. Thank you.

bledá bílo u spinetu. Poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu. Poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti

Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Jsi zvadlá kytka v květináči, skřísí tě jen synko.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba. Ta bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.
2: To srdce se mi propadá. To v hlavě koně hrabou.
1: Bomba.
2: To není na bázeň.
1: Bomba.
2: To dělá se mi slabo.
1: Bomba.

filozofie, většinou chlap do vany leze s tím, že se jenom umije, když vanna přetéká.

jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

a místo popela na hlavě sníh. Sněží a v kapse mám balzám na prasklý rt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí. Sněží a ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím?

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Hej, tam dole na pobřežu, chlapci sa tam stůrky.

Já doufám, že se zase zítra vrátí moje strašidýlka laskavá. Já vám koupil divnou chajdu, netušil jsem, co v ní najdu. Strašidel je plná, tomu nevěřil bych sám. Každou noc se všechna sejdou, nechápu, jak se tam vejdou.

seděl a červené pil kolem lidí jak moh, samý tanec a smích a girlandy světel a venku tál sníh. Každej pil, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik, už kapela stojí, parket se prázdní, tam

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Potom vzdychl a spadl.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Mám těch fotek na tisíc a chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc, teď je zkoumám každou noc. Tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

Vás přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: Hlav. A na místě zase první. Ten bezejmený dav. Teď už mě nic nebolí. Očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám
0: vás, přišel můj čas, jen spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmený dav.

pasta perlička, to je prostě jednička. Šotek reklam nezřízeně klidně radí mojí ženě.

nepil, umřel taky. Ale kdo pije náš majový ležák, tomu se umřít nechce.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá. I to, že naděje naposled umírá a že se ten

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní.

to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. O to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

你不在意世界的地感，když tu tak ležím

novinové stánky, billboardy a kočkoví bruslaři. Z Atlantiku přišla noc a stále je hit. Tisíce liber špaget a uvařený kuchaři. Ze žhavých zdí mrakodrapů města a italských pic.

pak se mnou Líza dělá chodecké závody. Soky svobody po Brooklyn Bridge. Naše dvě zničená těla, spojené národy, padají do vody, odplouvají pryč.

Zítra mě říkám tamtý, rozhodně nevolej. Vždyť ze všech životů tady mi poslední zbyl. Taky jsem úplně country, neboli švorcovej. Rád projdu se vašimi sady sám na podíl. Tak možná proto, že chci umřít strachy, a možná bych nebyl tolik pyšný. Poskládám si sako na noc do křoví. Nešumí tu air conditiony a nepřinesou žrádlo pánovi.

billboardy a kolečkový bruslaři. A Číňan, co umývá chodník, než otevře krám. Na Bosně jezdí tanky, stříhají se ogaři. Nejlíp se člověku vrací, když zhruba ví kam. Pak pákli jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště. Pak jde všechno hladce jako poprava. Boeing stoupá nad letiště a naposledy křídly.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

stolu seděl a červené pil, kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej pil, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní.

ruce máváš. A ten druhý zasnouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lehl, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl.

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod a pak i oni nakonec

nákupní tašky padají na vozovku, ať si tramvaj zvoní, ať se zblázní semafor. Až vám ta potvora zastoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebyt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebyt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh, když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni, ona a on, rok po konci války, klavírní sola, vítězné kutálky. Narychlo se vzali v prázdném městě u hranic, v přiděleném domě vzít si všechno, nemít nic. Užít každou chvíli zaliti novým plotem. Děti nezlobily, nebyly. Tak plynul čas na stránkách módních magazínů a v rozhlasových hrách a večerní hrou stínů a nočním tikotem chromovaných budíků a rychlou kariérou v národním podniku, nedělním korzem ulicemi města. Železný ženich, železná nevěsta. Na pár dní tu zbyla sama, pár dní koncem léta. O branku se opřel chlapec, oči jak z jiného světa. Říkej mi, Agni, Agni, o Agni, Agni, o Agni, jsi oheň mojí duše.

Za stolem pili čaj, popel a figura. Nedělní korza v létě požních. Dřevěná nevěsta, železný ženich.

0: Света.
1: Říkaj mi Agni.
0: Aneška?
1: Ne.
0: Agni o Agni.

nakonec zestárli a v loni umřeli. Agni, si oheň mojí duše. Agni, si oheň mojí duše.

Vím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni, si oheň mojí.

asi dobře víš, předmět zkoumání právě teď bude, zda se červená úplně všude.

jen na doraz. Tak mě holka s vidničním doznáním pěkně natvrdo včera řekla jsi mi, ty můj páprdo, to se nedělá, to je na hraně, teď si připadám téměř bezbraně.

někdy stoupá výš, kdo je zatím vším, asi dobře víš, předmět zkoumání právě teď bude, zda se červenáš úplně všude.

hajzu, co je rudý, ale kyselý. A to je pohroma, všichni to říkali a my to slyšeli. Korále štěstíčka,

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

Možná to stálo za to, možná ti byla zima. Skoro jak v pohádce střevíce prochodila. Byla si noční můza, která mi políbila.

se o tom dost mlží. Je ale pravda, že v lži, například šneci, jsou prostě mě.

0: Dále.
1: Je vždycky doma.
2: Tak plži, latinský gastropoda, jsou bezobratlí živočichové s kmenem měkkýši. Schránka plžů se nazývá ulita a skládá se jenom z jedné části a je spirálovitě stočená. Měkkýši, neboli moluska, patří mezi bezobratlé živočichy a ten jejich latinský název je odvozen od slova moluskus, což znamená měkký oříšek. A stejně chci tančit.
0: Koukněte se na slimáky. Slimáci jsou měcí taky, jenomže tyhle nemají kde bydlet. Mezi slimáky šnek se má, jak mezi bezdomovcema před domkem šneka. Slimáci smekají.
1: Šnekům zkrátka jejich ulita

všechny mý děti a ženy, bída a prohnutý stoly. K srdci mi vedou nějaký drátky, možná to bude cesta zpět, možná to bude cesta zpátky.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Zatažený závěsy, za nima ty jsi.

svatební tanec jarních stromů. Už včery bzučí chorály, už padá hňádu asfaltu.

cestě. Vedem přes pustý sad až čarobnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

kraj pod hvězdnou sítí. Nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví, čerstvé skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety.

Ztratil jsem hodinky i přehled o čase. Co na tom záleží, však byly levný, jenže teď nevím.

za 250. Jdi trochu dopředu a já podle nich, já jsem dal je z ruky, když šel jsem hrát.

teď už je mi fajn. Mají tu teplo, okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec ani peklo, tak sestřičko, repete.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím, něco je pravdou a nebo jen se zdá, tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach. Otevři oči, my už nemáme strach, jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás, hrajeme, pocity jsou v nás.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím, něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nazvu, vždycky se slušně zeptám. Hostejnu ti střízlet, anebo trochu pod parou.

0: řekni mi, řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi, řekni, kam mi mizíš ráno, když slyším tě vstát.

0: řekni mi prosím, kde se berou věty, co zpátky chcem vzít.
1: Řekl bych, kdybych věděl, proč si přeju, abych místo jedu někdy taky tichem odpověděl.

0: krátce po jedné hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Vážený pane, na ty dveře klepe se. Nebojte, vtipkuju, jen klidně pojďte sem. Já doufám jen, že máte všechno připraveno. OP i DPP, jakže bylo to jméno. Če, nemám vás tu, nemám člověče. Tik tak čas běží, tak mi život uteče.

Levé najdi si, odmala dodržuju všechny předpisy. Parkuju na značce, přecházím na zelenou. Já nejsem jako ty, jakže bylo to jméno. Dede, nemám tetu, nemám sousede. Tik tak čas běží, tak mi rychlíku jede. Je ti jen 25, co ty víš o životě? Proháníš cukně, já jsem sám jako kůl v plotě. Je to tak, mám v ruce štempl. A ty si tady ten, co platí slovo jen a život.

na kaši, ať už nás nikdy nestraší. Je z něj teď krevní tučnice, film není vhodný pro potravinářské učení.

na cucky rozstřílelo všechno zlo. Z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí a dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky. Film není vhodný pro nenáročné diváky. Dobro vystřílelo zlu mozek z palice. Hlavní hrdince to trochu cáklo na líce. Cáklo trochu i na role vedlejší.

a pak zaseklo zlu kříž s Ježíšem do lebky. Nějaká břečka stékala jim na trepky. Ježíš byl rudě lepkavej, nezbyla na něm čistá nit. Když má vyhrát dobro, každej se musí občas

Velký dům na ulici, Bůh ví, kolik pater v něm žijí spolu. Nájemníci, každý chce výš a nikdo nechce dolů. Prý nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje.

až nahoře bydlet. Pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje. A pak ta společnost známých lidí a holek dost. Kdo se tam dostane, ten si zahraje. Informace na Pavlači, že tam ten blbě hraje, ale někdo za ním stojí. Jiný zase, že mu stačí žít si v suterénu, prý má cenu svoji. Jenže až nahoře bydlet, tak to je terno a ten výhled, nejkrásnější výhled do kraje. No a pak to společně.

tak si taky sednu ke klavíru. Mám ho tak ve druhým, ve třetím patře se sousedy, žiju v míru, ale soutěžím hodně, abych jim to natřel. Asi chci taky až nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled, který znám. A pak ta společnost,

marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vach a můžeš

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když objeví se stín, blízkost je vzdálená, slza je bolestí.

o půlnoci, to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru.

někdy cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď.

pokoji ještě voní palačinky s trochou marmelády. Pouliční lampy blikají a matně svítí. Ty a já jsme zvláštní protiklady. Když mlčím, chceš, ať vyprávím ti o tom, jak jsem chtěl mít duši čistou.

tak patříš ke mně. Kdyby moji bytost ujil někdo, třeba stínu, stal bych se vojákem a dali by mě někam do línie. Ještě bych nevystřelil, už bych cítil vinu. Člověk zpřímený, který zlomený je. Nejspíš bych musel ochraňovat krále, který tahá na provázkách jako loutky všechny lidi. Hlavy nepřátel navlíká jako na korálech.

tak patříš ke mně. Člověk má smůlu, pokud ráno správnou nohou nevykročí. Do rána déšť bubnoval jako zběsilý do tašek střechy. Venku zhasnul motor jako láska, která nenaskočí. Životem kulhá, tak nějak, bez útěchy. Vůbec nevím, který krok je dobrý, který špatný. Všechno promění se ve zlo, kdybych šáhl na cokoliv. Z toho, co je jasné, už mám jenom obrys matných.